Polovkátaj medzi plečima, treba mi doktora s čornýma očima. Nechoču takoho, že bez navličiti, len choču takoho,

No, išli sme tu na Grybiu. My sme pred Florinku do Grybova. Hen dlho byli sme. Na ľavo, jak bida, nejako si kúšok ohňa zapalili. Ale ja hen desi, ja neznam, chyba v tým ošvinčímiu. Dlhší čas stojali, jak tu decko vyletívam z toho vagónu i desi píšom, že začávam baviť šahny. I zabývam potiach, začal ich chaty. A ja letíva za tým poťahom. Ale kde si kto si vidíl, nejako si ženia chopili za ruku i mňa vyťahli do toho vagónu takého bydlencoho, že ako si tu dojíchali. Dlho ma jíchali, dlho ma jíchali. A tam, znáš, jak sa jíchalo. V vagóni takým to i spali, i korovy byli, i koni, i všetko.

svoje všetko no vyšel šeli a nám nevíľno bolo do ničo inčo opity. Až byla hen taká hnímka, i to ta hnímka nám podala ruku. Chodili mama hny s Marinom len rvali, i ona husy skubali, no to ona dávala tam chlip pežba každý den. To vse pri okazji ty svoji, oni bulky pekla i chlip, to i kukuriđane, no to tot kukuriđane, ona vse tam dla nas dala. I tam také lache dla mene, bo ona mala takú samú divčatisko, jak ja. By tež my hn byli boso i holub, možno povisti. I potom, jak ona už odtali išla, to jak se hn také džade nam dala, što znaš, bez nich bylo, albo i tri nohy malo da kistil, albo i s jednom nohom kreslo od takého. Potom napravljali toto, žeby što si bylo, bo pričeš kričali, že ne vilno brati, bo hn modem mati všetko. No i mali sme všetko. Jak si zarobili sme, to sme mali. Jak to ta Nímka išla odtal, to ona nás pustila do toj svojej chyže. Tu znaš, kde sme byli koho parku, tak.

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl uvernutý, bo třeba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Veselý svět. Vyl jes, dokoli velil sám, dnes, po těch dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jes do chyži velejnu polonnist, po najbih hvaril. Vitajte po lazniku, na v odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu maslo žolte nius jes, kusal jes zubčik čestku zo sleskom. Hvaril jes otče naš, hoc raz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, słuchajuczu.